modlíme se. Bože, Ojče, Ty se slávy na svět Tvojího se na slovo pravdy Ducha Ušetřiteľa, aby objavíš ľuďom tajemce Božého życia. Sprav, abychom vyznali s pravdivou věre, uznávali věčnou slávu Trojice i uvědomili jednož osob Božích potenzích działania přes našeho Pána Ježíša Krista, Tvojego Syna, který s Tobou žije i v jednosti Ducha Świętego, Bóg przez